to šlo na svat zahádle, ob sobotách, i to šlo jako svat hobilá, svět hobo na svat lekle, hobilá, omým se, oblej.